jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo zvlád, tančí pílíška vaší je můj pán.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. ...24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
0: Český Blaník.
3: Český.

tady uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím, po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí, Adi.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Tři ve tři.
2: To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
1: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
2: Tři ve tři.
1: Na Českém Blaníku. Český Blaník.
2: To je Blaníček.

Už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla jsi mi z nebe.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Český Blaník.

lesa hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, hlavně si moc dobře nevedou.

se v nás jak slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
1: Design je nadčasový a kombinace
0: vyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
1: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev

0: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
3: Co Čech, to rekordman.
4: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
5: Pojďte si s námi o nich povídat.
4: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
3: Co Čech, to rekordman.
4: Na Českém Blaníku.
5: Český Blaník.
4: To je Blaníček.

0: Tak tohle byla Lucka Bílá, Mně se stýská, a pokud se vám stýskalo po českých písničkách, tak jsme rádi, že teď už jste s námi. Za chvíli kapela Meraj. Když taky si pustíme hned po ránu Karla Gotta, Léta prázdní nás čekají. Svět byl fajn, svět byl náš. A ještě Za všechno může čas a Lenka Filipová. Za všechno může čas. A budou i další české písničky, které máte rádi. Za chvíli pokračujeme.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní den bude oblačný až polojasný, zejména na severu a severovýchodě území. Očekáváme na některých místech zataženost sem tam s přehánkou, v Beskydech také místy s deštěm. Během noci se budou, nebo rána se budou tvořit mlhy, takže pozor na ně. Teploty povyskočí a budou dosahovat... Kolika? Já vám to hned řeknu. 13 až 18 stupňů. Tak tolik počasí na dnešek a teď už další zprávy a Monika Holubová.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Policejní zásah v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny souvisí s dohodami uzavřenými mezi firmami a pojišťovnou. Podle zdravotního deníku se policie objevila včera také ve zhruba 10 farmaceutických společnostech. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Většina e-shopů zatím podle expertů vykryje dražší dopravu z vlastních výnosů. Ceny pohonných hmot nyní tlačí nahoru zdražující ropa a také napjatá situace na rafinérském trhu. Dopravci proto cenové výkyvy paliv pokrývají palivovými příplatky a ty můžou dopravu značně prodražit. S blížící se zimou řeší města pomoc lidem bez domova. V Teplicích má vzniknout noclehárna, která tam dosud chybí. Radnice pro ně hledá vhodné místo a počítá s ní v rámci koncepce řešení bezdomovectví, jak potvrzuje primátor Jiří Štábl.
4: V tuto chvíli nemáme ještě konkrétně dojednanou lokalitu. Jsou tam některé možnosti, o kterých se aktuálně jedná. Jakmile bude konkrétní místo potvrzené, tak to samozřejmě bude informovat veřejnost i obyvatele v nejbližším okolí.
3: Součástí přípravy budou také pravidla provozu, spolupráce s policií a návaznost na sociální služby. Sokolov na Karlovarsku dokončuje poslední etapu nasvětlení přechodů pro chodce. Město nyní pracuje na 6 z nich za zhruba milion. 10 přechodů už osvětlení má. Nově bude také u městského úřadu a polikliniky. Hotovo má být do konce října. Tolik zprávy na Českém Blaníku. Přeji vám hezké ráno i tobě, Míšo.
0: Děkuju a jedeme dál.
2: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, ty vám budeme hrát samozřejmě už teď hned. Je tady kapela Meraj, Když nemůžeš, tak přidej. No, řekl bych takové heslo na rozjezd. Nezvládám.

dlouhá tráva a taky tanečnice doznívá v 6 hodin a 15 minut na Českém Blaníku. Přátelé, dneska pátek, konečně ano, a v kalendáři je také zlata, takže zlatušky naše drahé, všechno nejlepší přejeme. Doufám, že když je ten pátek, tak si to večer třeba ještě někde oslavíte. Dneska, kdyby ještě žil, tak by rozhodně slavil také malíř, autor Ferdy Mravence, Ondřej Sekora, a také hudební skladatel Jaroslav Ježek, jehož písničky si tady velmi často hrajeme na Blaníku. Tak toho, ten by dneska taky slavil. Kdo ale slavit rozhodně bude, kdo je mezi námi, tak to je slovenský tenorista Petr Dvorský, ten má 75, a český běžec na lyžích Martin Koukal, ten má 48, tak také zdravíme, pokud nás náhodou poslouchá. No a co mě zaujalo v kalendáři, že dneska je to přesně 100 let, co Henry Ford oznámil 8-hodinovou pracovní dobu, a to 5 dní v týdnu. No, do té doby jsme chodili na 12 hodin 6 dnů v týdnu třeba, jo? Tak buďme rádi za to. Každopádně teď od nás Karel Gott a já vám přeju hezké páteční ráno.

0: Panová sláva jsou bály. No než budou opravdové plesy, tak si ještě chvíli počkáme, ale teď se podíváme do psího kalendáře, protože před chvíli jsme probrali ten lidský, dalo by se říct. V tom psím je dneska Darik, tak pokud máte takového pejska, tak mu dejte aspoň konzervu anebo nějaký ten pamlsek, ať si to užije ten svůj dnešní den. Jinak my vám celý týden představujeme další psí plemeno, tentokrát bernského salašnického pejska, který pochází samozřejmě ze švýcarského Bernu. To už od nás víte. Taky jsme vám prozradili, že žije a žil na Salaších ve švýcarských Alpách a byl využíván jako univerzální farmářský pracovní pejsek. Má pozitivní vztah k životu, snáší se s jinými zvířátky a nejšťastnější bude s majitelem někde u domečku se zahradou, kde se může vyblbnout. No a dneska bychom mohli taky probrat jeho nemoci. Musíme říct, že tenhle ten pejsek se dožívá kratšího věku než jiná plemena. Časté jsou růstové problémy pohybového aparátu, zejména kostí a kloubů, takže zpočátku ho nepřetěžujte a hlavně si ten čas s ním užijte. My si za chvíli jdeme užívat Lenku Filipovou a také Vohnouty bude svaz českých bohémů.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jo!
7: Jipi, jipi!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
9: Vy, vykat a vidon, vidra.
8: A vidon?
9: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
10: Ty má maminka.
9: No prostě všechno na jednom místě.
11: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
12: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
14: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
16: Karle, řekni, že jsi nezapomněl rezervovat restauraci na maminčiny narozeniny.
17: Jak bych mohl?
16: Tak jak se jmenuje?
17: Maminka.
16: Restaurace, ty jsi zapomněl.
17: Prosím tě, no dovol.
16: Karle, já vztek ze... Restaurace, ty jsi zapomněl.
17: Prosím tě, no dovol.
16: Karle, já vztek ze zelená.
17: No...

0: věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: No, možná, že dneska večer, když je ten pátek, se taky tak sejdete s přáteli a bude hodně veselo, tak si to rozhodně užijte. A my už teď jdeme pozdravit opět meteorologa do Českého hydrometeorologického ústavu. Dneska tady máme Mariana Sandeva. Tak dobré ránko a prozraďte nám, jak to aktuálně vypadá s počasím.
1: Dobré ráno. V západní polovině Čech převládá jasno nebo skoro jasno. Na zbytku zemí je oblačno až zataženo a na východě slabě prší. Zejména ve vyšších polohách se vyskytují místní mlhy. Teploty se pohybují od 11 do 6 stupňů, ovšem v údolích a hlavně tam, kde není oblačnost, což je v jihozápadní polovině Čech, teploty klesly až k plus 1 stupni Celsia. Nejteplejší ráno je v centru Prahy, kde měříme necelých 12 stupňů. Na opačném konci jsou známé šumavské lokality, jako je Rokycká Slať nebo Březník, kde mrzne a teplota je zde kolem minus 3 stupňů Celsia.
0: No panečku, tak tam už je to vysloveně na zimní bundy. No ale co máme očekávat od zbytku toho dnešního dne?
1: Dnešek si se zpočátku přinese v jihozápadní polovině Čech jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ale během dne bude na většině území spíše převládat oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, pak čekáme ojediněle slabý déšť. Na východě bude dopoledne déšť četnější. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů, v tisíci metrech na horách teplota kolem 9 stupňů.
0: Tak to je dnešní den, ale před námi je víkend, tak co máme očekávat od něj?
1: O víkendu se postupně k nám přihlásí babí léto. Oblačnosti bude i nadále ubývat a na obloze v sobotu bude jasno až polojasno. K ránu se lokálně vytvoří mlhy. Noc bude chladná, teploty budou klesat na 8 až 4 stupně, místy až na 2 stupně Celsia a vyskytnou se i přízemní mrazíky. Denní teploty vystoupí na příjemných 17 až 22 stupňů Celsia. Jinak velmi podobné počasí bude i v neděli, i když přes den na obloze bude o něco více oblačnosti a počasí babího léta bude pokračovat i v příštím týdnu.
0: Tak děkujeme za tyhle pozitivní informace a teď už hrajeme. Lucka Vondráčková je tady.

0: No, řekl bych, že v 6 hodin 46 minut nemíříte do věží, ale spíš do práce. Tak ať šťastně dojedete, to byl Valda Matuška na Českém Blaníku.
1: Letní koncerty Rádia
0: Blaník. Tak přátelé, je to tady, velké finále letních koncertů právě dnes, protože dneska je pátek a my za vámi míříme do Prachatic, kde vám nabídneme další letní koncert a i tento bude úplně zadara, takže se můžete zastavit úplně všichni. Vemte celou rodinku rozvětvenou a udělejte si s námi pořádnou party, protože na pódiu ve 4 odpoledne na Velkém náměstí rozhodně vystoupí Petr Kolář. Nebude chybět určitě ani tahle ta písnička Olgy Lounové. To si zaspíváme všichni dohromady. Bude taky naše blanická kapela a tentokrát mimořádně i kapela Čechomor. No, já myslím, že i jejich písničky znáte a máte rádi. A taky vám tady budeme přispívat na cokoliv budete chtít, protože si tady můžete vyzvednout naši sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, díky které stále rozdáváme peníze a někdo z vás získá těch vysněných 100 000 korun, já nevím, na rekonstrukci koupelny, záchodu a možná i příspěvek k novému autu. To všechno můžete mít díky Blaníku. Tak se zastavte, dneska do Prachatic jsme tady naposledy, teda aspoň letos.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Pro doma.
6: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmrahmen za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
10: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 000 korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
11: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
12: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
11: Vážně?
12: Já mám Lelosy na sobě celý den.
13: Lelosy. Too comfortable to take off.
14: Podzim je ideální čas na výsadbu.
13: Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
14: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Radio Český Blaník.

0: komůrky bílé, to je taky dobrá věc, hlavně než to nejsou bílé myšky, to už by bylo horší při pátku. Garáž a houby na Českém Blaníku a kdo ví, možná se o víkendu taky podíváte do lesa, kde by po těch deštích nějaké ty houby snad mohly na některých místech být. My se za chvíli podíváme opět do našeho hudebního archivu a vybereme třeba kapelu Krištof, která nám odstartuje 7 hodinu. Bude Hollywood. Po svět je Hollywood. Taky Bobra, Motýl a Vyznání. Láska, a do vašich uší zamíří i Anička K. A já to začínám chápat. Tak dobré ráno všem na Českém Blaníku, dál české písničky, které máte rádi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte

0: na Českém Blaníku.
1: Tak ten dnešní den bude takový všelijaký, oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, ráno a dopoledne i polojasno. Zpočátku se výjimečně budou také vyskytovat mlhy a na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ještě slabé dešťové přehánky. Co teploty? Dnes 13 až 18 stupňů, na horách kolem 9. Co dál se děje doma i ve světě, to ví Monika Holubová.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Krásné ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Na železnici bylo zatím letos nejméně nehod za posledních 5 let. Přesto na kolejích umírá zbytečně víc než 200 lidí ročně. Některé přejezdy proto hlídají policisté a zásady bezpečného chování na železnici by se měly dostat i do výuky na školách. Na základní škole v Újezdu nad Lesy je potvrzeno 18 případů salmonelózy. 140 lidí je hospitalizovaných. Celkem onemocnělo 250 dětí a dospělých a všichni podle hygieniků konzumovali jídlo s prošlými vejci. Ta jídelna použila k přípravě uhlířský špaget po jejich minimálním datu trvanlivosti. V kuchyni proběhnou sanitační práce. České Budějovice mají nové sportoviště. Jihočeská univerzita otevřela zrekonstruovaný areál pedagogické fakulty, který nabízí fotbalové hřiště, tenisové kurty anebo hřiště na beach volejbal. Kolik obnova stála, ví mluvčí školy Edita Kadlecová.
4: Rekonstrukce sportovního areálu je největší dokončenou investicí Jihočeské univerzity v letošním roce. Nová sportoviště stála 125 milionů korun a byla realizována s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
3: Sportovní areál bude sloužit kromě studentů také místním školám a spolkům. České tenistky už dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Semifinále narazí na tvrdém poháru v Šenčenu na Španělsko, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku za domácí kvalifikační skupiny. Vedle Lindy Noskové by mohla hrát i Karolína Muchová. Začátek je v 11 dopoledne. Tolik zprávy na Českém Blaníku, teď je tu Michal Krusberský a opět vám bude hezky hrát.
1: Ano, a nejenom hrát.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: My si totiž za chvíli budeme taky povídat a povídat si budeme o písničce dne, jak vznikla, jakou má historii a tak dále. Počkejte si na to, do té doby Bobra Motýl, Karel Černoch a nebo teď Krištof a Hollywood. Michal Krusberský vám přeje krásné páteční ráno a hezké vstávání.

0: 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Já vím, co mi chceš říct, asi máš pravdu, se mnou je kříž. Víš co, neříkej nic, slepýmu barvy nevysvětlíš.

chceš říct, ty víš svý, no a to ti stačí. Víš co, neříkej nic, život sám lecos zaonačí.

0: na to vstávání nebo probouzení, protože i v práci možná ještě jste se neprobrali. 14 minut po 7 na Českém Blaníku Bob Ramotýl.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: A my se dneska posvítíme na písničku Lady in Red od Uriah Heep, kterou si vypůjčili pánové z kapely Arakain a Aleš Brichta. Tak jak to tehdy bylo?
3: Slyšná závist ta přišla vlastně rok na to, kdy jsme se rozhodli s Arakainem, že vyšla moje solovka, že další deska Arakainu bude až řádově za nějaký další rok nebo dva, takže bychom to mohli nějak překlenout a napadlo nás, že bychom mohli vzdát hold vlastně té muzice, kterou každý jednotlivý z té kapely prostě poslouchal, na čem jsme vyrůstali. Tak každý přišel s nějakým návrhem a dali jsme z toho dohromady 8 písniček, které jsme ze srandy nahráli. Říkali jsme, že si z toho firma vybere a vyjde z toho třeba 2 nebo 3 písničkový EPčko. No a dopadlo to tím stylem, že vlastně vzali všech těch 8 věcí, byť to nebylo nějak dlouhý, a prostě vydali to jako regulární album, takže vyšly legendy. No a slečna závis, jakožto starý Uriah Heep, to je vlastně taky nějaký 69. rok, kdy to Ken Hensley natočil na album Salisbury, tak vlastně je asi stejný období a stejný základy, jako je ta dívka s perlama ve vlasech. Takže vidět, že ten přelom toho 69. 70. byl asi hodně plodný i v rámci celosvětové muziky.
0: No to každopádně. Ovšem Aleš Brichta Arakain opustil už v únoru roku 2002. Nahradil ho tehdy Petr Kolář a po něm přišel také Honza Toužímský, který je v Arakainu dodnes. My si je ještě dáme, když spolu byli, a dáme si tu jmenovanou slečnu závist.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná znema nic. Můj Vilém

0: Batman Tomáš Polák z kapely Opět a Radeček ví, o čem zpívá, protože i tak to za to stojí, i když to někdy bolí. Ano, na zkouškách s tanečnicí Adrianou Maškovou při přípravě do Stardance to někdy rozhodně bolí. Navíc zjistil Tomáš, že má prasklý meniskus, ale prý se s panem doktorem dohodli, že do nemocnice na operaci nastoupí až po Stardance. Tak jsem zvědavý, jak dlouho tam chlapec vydrží. S nimi tady byla zpěvačka Eli, která se pro změnu před pár týdny vdala. Vím to velmi přesně, byl jsem tam jako svatební fotograf. No a vám za chvíli nabídneme Petra Nadě, bude i Anička K. a taky další povídání s meteorologem. Počkejte si na to.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznámené?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov, prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky, motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
6: Lexus Business Week.
5: Díly příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní

0: poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Radio Český Blaník.

0: Další návštěva zo Slovenska, tentokrát Petr Naď i s písničkou Láska je tu s vámi. A s námi je tady meteorolog Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu, kterého se ptám, jak to dneska bude vypadat s počasím. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Dnešek sice zpočátku přinese v jihozápadní polovině Čech jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ale během dne bude na větší území spíše převládat oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, pak čekáme ojediněle slabý déšť. Na východě bude dopoledne déšť četnější. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách teplota kolem 9 stupňů.
0: No tak dneska ještě takové všelijaké, ale víkend, ten už by mohl být hezčí, že jo? Povídejte.
1: O víkendu se postupně k nám přihlásí babí léto. Oblačnosti bude i nadále ubývat a na obloze v sobotu bude jasno až polojasno. K ránu se lokálně vytvoří mlhy. Noc bude chladná, teploty budou klesat na 8 až 4 stupně, místy až na 2 stupně Celzia a vyskytnou se i přízemní mrazíky. Denní teploty vystoupí na příjemných 17 až 22 stupňů Celzia. Jinak velmi podobné počasí bude i v neděli, i když přes den na obloze bude o něco více oblačností. A počasí babího léta bude pokračovat i v příštím týdnu.
0: No tak děkujeme za tyhle ty pozitivní zprávy. Za hodinku se zase uslyšíme, ale teď už si budeme hrát. Vanastovky tady budou za okamžik i s písničkou Nahá. A teď Vašek Neckář, kdo vchází do tvých snů, má lásko. Hezké ránko a dobrý den vám přeje Michal.

0: Rádio Český Blaník.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Stovky a jejich nahá, což vy doufám nejste, a pokud už jste na cestě do práce, tak teď jedna dopravní informace aktuální. Hanka Koterová ví, kde se co děje.
1: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Vážná dopravní nehoda osobního auta s dodávkou nám zablokovala pravý jízdní pruh na Pražském okruhu směrem k letišti hned za sjezdem na Zbraslav. Záchranáři a policie jsou na 11. kilometru a dochází i k blokovému odbavování v Cholupickém tunelu. Počítejte s dlouhým zdržením. Kolona se táhne už od Jesenice. Zdržíte se také na příjezdu do hlavního města po dálnici D5. Popojíždí se čtvrt hodinky od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh a další kolona vás čeká před Brnem na D1 ve směru od Prahy. Popojíždí se mezi 171. a 196. kilometrem asi čtvrt hodiny. A to je z dopravy vše. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
0: Hanko, děkujeme, a pokud byste si chtěli zkrátit nebo zpříjemnit to čekání v autech, tak nabízím písničku na přání. Co udělala aby vám při pátku radost, tak si klidně o ní napište, buď SMS-kou, anebo třeba hlasovkou přes WhatsApp. Obojí můžete posílat na 720 836307. Těšíme se na vaše vzkazy a na písničky na přání, které si vyberete z našeho hudebního archivu. A než se dostane na vás, tak já posílám Harley a Svařák a také Víťu Vávru. Dívka Gloria za chvíli.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
10: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
11: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
12: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
13: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
12: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
13: Dýně si u nás můžete i koupit. Navaření i podzimní výzdobu.
12: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
13: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
12: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Zaostřeno na region. poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Praha by měla stavět 8 až 9 tisíc bytů ročně, ale ani to jejich cenu nesníží. Pomůže nám nový stavební zákon, mají Pražané kde sportovat a odpočívat a není zvyšování kapacit škol zbytečné, když klesá porodnost. Rozhovor najdete už teď na webu Hit Radio City.
18: Rádio Český Blaník.

0: Hanka Zagorová, Rybičko zlatá, přeju si. A pokud si vy přejete další české písničky, máte je mít. Po 8 hodině Karel Zich, Alenka v říši divů. Taky si dáme olympiky a jejich otázky. A ještě bude povídat Petr Novák. A bude jich rozhodně víc. Za malý okamžik budeme pokračovat.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto.štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto.štěpánek.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
4: Za volantem.
5: S českým blaníkem.
0: A ještě jednou míříme na cesty s Hankou Koterovou.
6: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Vážná dopravní nehoda osobního auta s dodávkou nám zablokovala pravý jízdní pruh na Pražském okruhu směrem k letišti hned za sjezdem na Zbraslav. Záchranáři a policie jsou na 11. kilometru a dochází i k blokovému odbavování v Cholupickém tunelu. Počítejte s dlouhým zdržením. Kolona se táhne už od Jesenice. Držíte se také na příjezdu do hlavního města po dálnici D5. Popojíždí se čtvrt hodinky od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh a další kolona vás čeká před Brnem na D1 ve směru od Prahy. Popojíždí se mezi 171. a 196. kilometrem asi čtvrt hodiny. A to je z dopravy vše. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
5: Počasí na českém blaníku.
0: A co ten dnešní den? Zpočátku v Čechách dopoledne polojasno až jasno se sluníčkem. Později už máme čekat opět mraky a dokonce na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme i slabý déšť. Teploty 13 až 18, na horách kolem 9. A teď Monika Holubová a zprávy.
4: Zprávy na českém blaníku.
7: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. K tragické nehodě došlo v Praze. Při srážce nákladního auta dodávky na 11. kilometru Pražského okruhu zemřeli kolem 3. ráno 2 lidé. Oběťmi byli cizinci. 6 dalších lidí bylo zraněno. Policie nehodu vyšetřuje, kolony jsou ve směru na Zličín. V Česku přibývá mladých hospitalizovaných na psychiatrii. Za posledních 10 let jich přibylo dvojnásobně. Nejčastěji do ambulancí přicházejí s depresemi, úzkostmi a poruchami chování a víc dodává za organizaci Nevypust duši Barbora Pšenicová.
8: Systém často reaguje až ve chvíli, kdy se potíže rozvinou do krize. Specializovaná péče má v současné době dlouhé čekací lhůty. Za klíčové proto považujeme posílit schopnost lidí, kteří jsou v blízkém okolí dětí. To znamená škol, volnočasových aktivit, rodičů a dalších, kteří se nejenom ve volném čase setkávají s dětmi.
7: Podle studie je významný rozdíl mezi spokojeností dívek a chlapců. S rostoucím věkem se to navíc ještě prohlubuje. Odolená voda a obce v okolí mají problémy s vodou. Ta ve vodojemu obsahuje podle rozboru nadlimitní koncentrace olova. Provozovatel vodovodu už SMS zprávou upozornil obyvatele, aby vodu až do odvolání nepili ani nepoužívali k vaření. Omezení se týká třeba i zdib, klecan, postřižína a nebo řeže. Ostrava je podobně jako Moravskoslezský kraj připravena převzít ostravský domov Mikasa. Zařízení pečujícího klienty s nejtěžšími poruchami autistického spektra se letos dostalo do finanční tísně a hrozilo, že nebude moci službu dál poskytovat. Tolik zprávy na českém blaníku a teď s vámi bude opět Michal Krusberský.
0: Je to tak, Mori, děkujeme a my pokračujeme.
4: Rádio Český blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: A už za chvíli někomu z vás taky budeme hrát na přání, tak si klidně ještě pošlete SMSku na 720 83 6307. A teď už Karel Zich. Dobré ráno všem.
9: Telegram s adresou Svět.

0: Navzdory Věrce Špinarové, která zpívá To teda ne, my si to teda dáme a myslím tím písničku na přání.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Hezké ráno, Michale, prosím, zahrajte písničku Michala Davida V slepé uličce. Máme tuhle písničku s manželkou totiž velmi rádi. U ní jsme se na diskotéce v Krnově poprvé poznali a taky trošku líbali, napsal Jarek, tak my vám přejeme k tomu dnešnímu výročí, co zřejmě máte. Ať vám to klape i nadále a posíláme Michala Davida.
2: Písnička na přání. Na

Už na to nemyslej. To, že tě někdo zklamal, přece neznamená, že tě opustila láska. Rád bych ti vyprávěl jeden příběh.

Ten řetízek v tu chvíli už nepatřil nikomu. A tak jsem ho sebral, strčil do kapsy a cestou domů mě napadalo strašně moc věcí. Ale jedna

Jestli chceš, já ti ten řetízek dám. On vlastně není tak obyčejný, jak se zdá. Vem si ho. Přinese tě štěstí.

0: Janek Ledecký letos s námi objel spoustu letních koncertů, tak jste ho možná zažili naživo. Příští rok v červenci oslaví 65. narozeniny a je ve skvělé formě. Prý se každý ráno protahuje na kruzích, tak prosím vás, my k tomu vašemu protahování vám za chvíli pošleme další české písničky. Bude písnička z Gampa, Život je pes a také Činasky a Tabáček. Tak dobré ráno z Českého Blaníku.
1: Tvůj pocit po projektu?
2: Jipi!
3: Jo!
1: Jé!
2: Jipi, jipi!
3: Jí!
1: Hornbach, s námi to zvládnete.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
8: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
9: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče a řidičky tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době, 50 000 měsíčně a 5 týdnů dovolené? Máš řidičák Bčko? Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
10: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
11: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 170 korun.

0: Ano, život je někdy pes, co si budeme povídat, ale já doufám, že vám zlepší náladu třeba výhled na počasí na tento víkend. Právě už je tady Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu. Přeju dobré ráno a jak to dneska bude vypadat s počasím?
1: Dobré ráno. Dnešek sice zpočátku přinese v jihozápadní polovině Čech jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ale během dne bude na většině území spíše převládat oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, pak čekáme ojediněle slabý déšť. Na východě bude dopoledne déšť četnější. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách teplota kolem 9 stupňů.
0: No, tak to ještě přežijeme dneska. A co ten víkend? Bude hezké počasí?
1: O víkendu se postupně k nám přihlásí babí léto. Oblačnosti bude i nadále ubývat a na obloze v sobotu bude jasno až polojasno. K ránu se lokálně vytvoří mlhy. Noc bude chladná, teploty budou klesat na 8 až 4 stupně, místy až na 2 stupně Celzia a vyskytnou se i přízemní mrazíky. Denní teploty vystoupí na příjemných 17 až 22 stupňů Celzia. Jinak velmi podobné počasí bude i v neděli, i když přes den na obloze bude o něco více oblačností a počasí babího léta bude pokračovat i v příštím týdnu.
0: No tak děkujeme za tyhle potěšující informace, mějte taky hezký víkend a my pokračujeme dál, tady je Bob Friedl.

0: Petr Novák v tom dnešním pátečním ránu na Českém Blaníku a my povídat teď opravdu budeme, podíváme se do Mladé Boleslavy, tam totiž mají nový pomník věnovaný 37 letcům RAF spojeným s regionem. Pomník najdeme u Leteckého muzea Metoděje Vlacha a podrobnosti k němu teď prozradí také náměstek mladoboleslavského primátora pan Daniel Marek.
1: Ten projekt má v podstatě dvě části. Jedním z nich je ten samotný pomník nebo umělecké dílo, které jsme vlastně chtěli, aby bylo trošku soudobé, aby bylo důstojné, aby mělo vztah k letectví a aby právě připomínalo tyhle ty hrdiny, kteří vlastně sloužili u toho letectva. A druhou součástí toho projektu byly ty samotné příběhy. Dohledat vlastně ty lidi, ty jejich osudy, fotografie a ty jejich příběhy trošku zhmotnit a dostat je do veřejného prostoru, aby se na tyto lidi nezapomnělo.
0: No, tak palec nahoru do Mladé Boleslavy za připomínku právě našich hrdinů druhé světové války. I těm budeme za chvíli hrát, bude tady třeba Honza Kalousek anebo Lucka Bílá Desatero.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
4: Kráva, kráva, kapr, kapr!
5: Kapr, kapr, husa, husa!
6: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na šeberák! Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
7: Kruta, kruta, tchos!
6: Nech toho a pojď.
7: Tchos.
8: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
9: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
10: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Moderní internet www.starnet.cz.
13: Starnet internet.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
15: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
16: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
17: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
18: Rádio Český Blaník.

0: Petra Zámečníková, Jiří Strnad, lítáme v tom těsně před 9 na Českém Blaníku. A my jsme rádi, že v tom jste stále s námi a my vám v příští hodince za to pošleme třeba Luci šrouby do hlavy. Roztančí nás Helena Vondráčková. No, při pátku docela aktuální píseň a budeme taky malovat obrázky s Hankou Zagorovou. A taky další české písničky, které máte rádi, už za malý okamžik.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Rychlost a pořádná dávka adrenalinu. Kotlina Sedlčany bude 26. a 27. září patřit mistrovství České republiky v autokrosu. Přijďte fandit české autokrosové špičce a zažijte napínavé závody, burácející motory a atmosféru.

0: Sedlčany, Alibor Pospíšil, Autodoprava zemní práce, Demolice.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Za volantem. S českým blaníkem.
3: Krásné dopoledne, jsou tu další informace z dopravy a u mikrofonu je Hanka Koterová. Na Pražském okruhu je od rána silný provoz, kolona se aktuálně tvoří od Modletic a pokračuje až k exitu Ořech. Je to kvůli vážné dopravní nehodě kamionu s dodávkou, která se došetřuje na 11. kilometru směrem k letišti. Zdržíte se i na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Popojíždí se od 8. kilometru asi 20 minut. Další kolona je také na příjezdu do Brna po D1 ve směru od Prahy, a to asi na čtvrt hodinky mezi 171. a 196. kilometrem, a komplikace hlásí už i dálnice D55 u Otrokovic na 30. kilometru směrem na Hulín, kde se vyšetřuje nehoda motorkáře. A to je z dopravy vše, vám šťastnou cestu.
2: Počasí na českém blaníku.
4: A já přidám ještě meteorologické informace. Dnešní den bude v Čechách ráno a dopoledne ještě se sluníčkem. Později čekáme spíše oblačno až zataženo. A na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť. Teploty v průměru 13 až 18 stupňů, na těch horách kolem 9. A teď další zprávy a Monika Holubová.

0: Krásné ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Na železnici bylo zatím letos nejméně nehod za posledních 5 let. Přesto na kolejích umírá zbytečně víc než 200 lidí ročně. Některé přejezdy proto hlídají policisté a zásady bezpečného chování na železnici by se měly dostat i do výuky na školách. Na základní škole v Újezdu nad Lesy je potvrzeno 18 případů salmonelózy. 41 lidí je hospitalizovaných, celkem onemocnělo 250 dětí a dospělých a všichni podle hygieniků konzumovali jídlo s prošlými vejci. Ta jídelna použila k přípravě uhlířský špaget po jejich minimálním datu trvanlivosti. V kuchyni proběhnou sanitační práce. České Budějovice mají nové sportoviště. Jeho česká univerzita otevřela zrekonstruovaný areál pedagogické fakulty, který nabízí fotbalové hřiště, tenisové kurty anebo hřiště na beach volejbal. Kolik obnova stála, ví mluvčí školy Edita Kadlecová.
1: Rekonstrukce sportovního areálu je největší dokončenou investicí jeho české univerzity v letošním roce. Nová sportoviště stála 125 milionů korun a byla realizována s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
0: Sportovní areál bude sloužit kromě studentů také místním školám a spolkům. České tenistky už dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém poháru v Shenzhenu na Španělsko, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku za domácí kvalifikační skupiny. Vedle Lindy Noskové by mohla hrát i Karolína Muchová. Začátek je v 11 dopoledne. Tolik zprávy na českém blaníku, teď je tu Michal Krusberský a opět vám bude hezky hrát.
2: Ano, jedeme na to.
3: Rádio Český blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
2: 8:45, pátek. K tomu, přátelé, možná, že je čas na první ranní kafe, ať se trošku zpamatujete a dostanete do toho správného tempa. Vám za chvíli nabídnu jeden domácí rekord a samozřejmě české písničky, které máte rádi. Lucie, Sebastian anebo teď Lenka Filipová. Částečné zatmění srdce. Tak ať se vám při pátku daří.

0: Lucie ještě s Davidem Kolerem a šrouby do hlavy.
1: Co Čech? To rekordman.
0: No teď to rozhodně nebudou šrouby do hlavy, ale do vašich uší zamíří další rekord, se kterým přispěchal Pepino Vaněk do studia. A dneska to bude o elektromobilech, jestli se nepletu.
2: Dá se elektromobilem dojet co nejvíc na sever? Dá. Marek Tomíšek dokázal s elektromobilem dojet až na nejsevernější místo, na Nordkap. Překročil přitom 22 rovnoběžek a za 9 dní cesty urazil 4137 kilometrů. Venkovní teplota klesala až k minus 23 stupňům. Dobíjel 21krát a ten jeho výkon jsme zapsali do České knihy rekordů.
1: Co Čech, to rekordman na českém blaní.
0: Tak to vidíte, neberte to od nás jako nějakou propagaci elektromobilů. Každopádně do těch aut vám teď posílám třeba i brontosaury. Tady jsou zahrádky.

0: Rádio Český Blaník.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Láďa Štajdl v 9 hodin a 23 minut na českém Blaníku a písnička Miluju tě. A my dál hrajeme české písničky i k vám. Dalibor Janda bude, taky Hanka Zagorová. A aby těch rekordů nebylo málo, tak pro vás chystám ještě jeden speciální. Za chvíli.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
4: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
10: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v Zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
11: Rádio Český Blaník.
12: To je i Dalibor Janda.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Rádio Český Blaník.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dni prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Tak tohle je původně písnička Sorry Susan a taky kapela Hollies, ale v našem podání Metronom a název 107krát. Tak, ale pojďme k tomu rekordu, který jsem sliboval. Je pátek, blíží se víkend, možná vás čeká nějaká rodinná oslava a nebude to oslava jednotlivce, ale třeba se dává, nebo třeba se vás tam sejde víc, kteří jste se rozhodli oslavit to dohromady. No tak si představte, že v Americe žije rodina, kde se jejím členům nějakým záhadným způsobem podařilo, že se všichni narodili ve stejný den, a to 14. září, a to dokonce ve čtyřech předešlých generacích. Vůbec nechápu, jak se to mohlo stát. No a není divu, že takovou rodinku museli zapsat do Guinnessovky, protože čtyři generace a všichni 14. září. Já si vůbec nedokážu představit, jak taková rodinná oslava potom vypadá. Na druhou stranu je to jednoduché. Stačí si pamatovat 14. září, že jo, a neuděláte chybu, budete vědět, kdy se všichni narodili. Tak prosím vás, jestli něco podobného chystáte na víkend, myslím, co se týče oslav, tak si to užijte a já posílám Evičku Farnou anebo Petra Reska už za malý okamžik.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Půjdeme na Sněžku?
5: Já chci hlavně na kolo.
6: A co ta herní krajina?
1: Jo, a taky chceme na Bobovku.
5: Babavku, babavku, babavku.
6: To nemůžem dneska všechno stihnout.
3: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
7: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
7: La Tropical!
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Pila Smrčiny hlásí. Zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny. Topte bez dřiny. pilasmrčiny.cz.
14: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
15: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
14: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
15: Více na www.hormann.cz.
14: Herman. Jistota na celý život.
16: Knihovna Maitreya.
17: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
16: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
18: Nyní i jako audiokniha.
19: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady.
18: ušetřete až 35%. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
19: Jsme Český Blaník.
20: A najdete nás i na síti všech sítí.
19: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
20: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. Rádio Český Blaník.
21: Mám prostě

0: Argema na závěr hodiny, ale nebojte se, dlouho bez českých písniček rozhodně nebudeme. Hned po 10. Olympika, jasná zpráva. Skončili jsme, jasná zpráva. Taky budou Činasky, Můj svět. A posnídáme ještě s Michalem Tučným. Snídaní v trávě. To všechno za okamžik po zprávách, počkejte si na ně.
1: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
2: Ty v Bauhausu nevedeme.
1: A Auschus našel byste?
2: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
2: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
3: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
4: se to má podařit. Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Za volantem.
8: S českým blaníkem.
0: A kde se momentálně zdržíte, tak to ví Hanka Koterová.
9: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová, jsou tu další informace z dopravy. Na Pražském okruhu zůstává silný provoz směrem k letišti, kolona se aktuálně tvoří od Modletic až k exitu Ořech. A se zdržením v koloně stále počítejte i na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Popojíždí se od 6. kilometru zhruba čtvrt hodinky. Podobně opatrně také na příjezdu do Brna po D1 ve směru od Prahy. Tady je kolona pro osobní auta na čtvrt hodinky od 185. kilometru, kamiony brzdí už na 161. kilometru. A další komplikace jsou na D1 ve směru na Ostravu na 310. kilometru, kde došlo k požáru kola kamionu a zablokovaný je teď jeden jízdní pruh. A to je z dopravy vše. Šťastnou cestu.
8: Počasí na českém blaníku.
0: Počátku dne a dopoledne čekáme v Čechách ještě slunečno či polojasno, pak už budou přibývat mraky a bude vesměs zataženo. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme také ojedinělé přehánky. Teploty dnes 13 až 18 a na horách kolem 9. David Račák už je tady a dáme si další zprávy.
10: Zprávy na českém blaníku.
11: Hezké dopoledne přeje David Račák. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné používat k pití. Čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, Odolenu vodu, Postřižín, Řeš, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby. Jde o oblast s více než 20 tisíci obyvateli. Pražský archeologický ústav Akademie věd spouští webovou stránku s chatbotem. Novinka přibližuje minulost opida závist, svět Keltů a dobu železnou. Podrobnosti přidává archeolog Daniel Bursák.
12: Je tam výhoda, že ten uživatel může komunikovat s jazykem, na který je zvyklý. Někdy je třeba pro lidi složitější se ptát, protože se obávají třeba toho, jestli vlastně tu otázku formulují dobře, nebo se zkrátka třeba necítí komfortně v tom přiznat, že nějakému tématu takhle nerozumí.
11: Závist najdete na kopcích na pravém břehu Vltavy, na jižním okraji Prahy. Odborníci ji považují za nejvýznamnější a největší opidum ve střední Evropě. Italská vláda schválila dekret, kterým ve třídách omezuje počet žáků s nedostatečnou znalostí italštiny. Takových bude moct být ve třídě nejvýše 30%. Dekret také zakazuje ve školách nošení šátků zakrývajících obličej. Opatření se vztahuje i na žáky z jiných zemí Evropské unie. No a české tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále se v Šenčenu utkají se Španělskem. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla do dvouhry tentokrát nastoupit i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 10. hodině, dobré dopoledne všem, přeje taky Michal Krusberský. Možná, že už uvažujete, kam vyrazit na víkend. Já vám za chvíli prozradím, kam byste ještě dneska mohli vyrazit, abyste třeba v budoucnu měli 100 000. na ruku. No ale o tom víc za chvíli. Čekají nás i další české písničky, které máte rádi. Petra Janů, Pavel Bobek, Má dívka N a teď hned Petr Janda a Olympik. Jasná zpráva.

0: Petra Janu, má to for a u nás to má pro změnu zase spát.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Přátelé, dnes poslední letní koncert, protože venku už opravdu podzim, takže je třeba se s tím létem důstojně rozloučit. A my jsme se rozhodli, že poslední zastávku uděláme v Prachaticích, kde vás už dneska čekáme ve 4 odpoledne na Velkém náměstí a může tam zaznít i tahle písnička Petra Koláře. Určitě skvělou náladu bude mít Olga Lounová. A kromě naší blanické kapely přijede i kapela Čechomor. A tu jsme letos úplně tak moc často nevídali na našich letních koncertech, takže si ji rozhodně přijďte do Prachatic užít. Navíc tady získáte i ty naše krásné samolepky Rádia Blaník a Centropolu, které vám přinášejí peníze. Stačí si tu samolepku schovat, někde doma nalepit a počkat na našeho krajánka, až dorazí k vám. Každopádně ta 100 000ová výhra je stále ještě ve hře, takže se vyplatí přijít do Prachatic pro tu svou nálepku. Nezapomeňte, že koncert je zadarmo.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Sladké mámení, Helena Vondráčková, ta vždycky s touhletou písničkou zaboduje, takže věřím, že zazní i na jejím velkém koncertě 19. června příštího roku v pražském Edenu. Stále jsou v prodeji lístky, kdybyste chtěli. No a za chvíli u nás třeba Jirka Schillinger, dáme si Šviháka Lázeňského a také Michal Tučný a Snídaně v trávě.
1: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
2: A já si dám steak.
1: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
7: Tak abyste ho nepromeškali.
6: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
7: Garanci kvality i výhodného financování.
6: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
9: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
10: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
11: Ani hnout, máme tu případ.
12: Ségra, co se stalo?
11: Po celé chodbě jsou šlépoty.
13: Tak kdo si neočistil boty?
12: Já si je neočistil.
14: No, já taky ne.
11: Já vlastně taky ne.
13: A proč?
11: Protože nemáme pořádnou rohožku.
14: Jo, to by mohlo být ono.
11: Takže případ vyřešen.
15: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
16: Otři nožku o rohošku.
15: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
17: Otestuj Subaru Sedlčany.
18: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
17: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
19: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník. Český Blaník.

0: Trošku na rockovější notu jsme si teď zahráli na Českém Blaníku. To byli pánové z kapely Turbo a Láska z pasáží. A pokud vy máte nějakou lásku, které byste chtěli nechat zahrát písničku, anebo pozdravit jenom kolegy v práci, anebo zahrát dnešním zlatkám k svátku, tak rozhodně můžete. SMSky posílejte na číslo 720 836307 a v příští hodince už zahrajeme vám. Teď ale Hanka Zagorová, Vlastík Harapes a za chvíli taky Poetika.
1: Slyšte, slyšte poddaní, tady je váš král Karel IV. Přijměte pozvání na karlštejnské vinobraní. Na hradě Karlštejně i v Podhradí vás čeká historický královský průvod, kejklíři, hudebníci, ohnivá show, i skvělý burčák a dobré víno. Karlštejnské vinobraní už tuto sobotu a neděli na Karlštejně. Mediálním partnerem akce je Rádio Blaník.
2: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito. A když vaše srdce bije v rytmu salsy.
7: Yeso!
6: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
7: Yeso!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
8: Červené listí padá k nohám, mlha se zvedá z rybníků, šumění stromů, zurčení vody a zvuk ptáku nad hlavou. Lesy ukrývají ďáblovu prdel a když vás dohoní déšť, pohltí vás hrad Landštejn nebo pohádková červená lhota. Tady se dotknete divočiny a podzim chutná po dobrodružství. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
9: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
10: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
9: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
10: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
9: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
10: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Rádio Český Blaník.

tedy zůstaň, moje ústa ti to poručí. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratí, tak co tedy mi zbývá.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: Jirka Korn a jeho Iveta, ale v kalendáři je dneska Zlata, tak vás zdravíme, dámy, a taky vám za chvíli pošleme Standu Hloška a Petra Kotfalda. Budou holky z naší školky a bude taky kapela Kabát. A ještě před obědem si pochutnáme na Lékořici. Vašek Neckář taky bude a další české písničky, které máte rádi.
1: Tak já jdu, miláčku.
2: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
1: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
2: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
1: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
2: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
3: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firemních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Za volantem. S českým blaníkem.
7: Krásné páteční dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Jsou tu další informace ze silnic. Se zdržením je třeba počítat na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Kolona se tvoří od 6. kilometru, je zhruba na 10 minut a další čtvrt hodinku pak je potřebujete, pokud budete pokračovat na Pražském okruhu až po exit Ořech. Kolona je také na příjezdu do Brna po D1 ve směru od Prahy. Teď aktuálně se popojíždí od 168. kilometru. A pozor, dejte na dálnici D1 ve směru na Ostravu, tady na 310. kilometru, zasahují hasiči a policie u požáru kola kamionu. Zablokovaný zůstává jeden jízdní pruh, vytvořila se tu kolona zhruba na 10 minut. To je z dopravy vše, vám přeju šťastné kilometry.
6: Počasí na českém blaníku.
0: Teď dopoledne máme ještě v Čechách slunečno, ale později čekáme oblačno až zataženo a na severu a severovýchodě, hlavně na horách, se mohou vyskytnout přehánky. Teploty v průměru 13 až 18 stupňů, na těch horách kolem 9. A teď další zprávy a David Račák.
8: Zprávy na českém blaníku.
9: Hezké dopoledne přeje David Račák. Neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude asi trestné. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu, která řeší přidání omamné látky do nápoje, tedy takzvaný drink spiking. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. České Budějovice mají nové sportoviště. Jihočeská univerzita tam otevřela zrekonstruovaný areál pedagogické fakulty. Nabízí fotbalové hřiště, tenisové kurty nebo hřiště na beach volejbal. Kolik obnova stála, ví mluvčí školy Edita Kadlecová.
10: Rekonstrukce sportovního areálu je největší dokončenou investicí Jihočeské univerzity v letošním roce. Nová sportoviště stála 125 milionů korun a byla realizována s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
9: Školní areál bude sloužit kromě studentů také místním školám a spolkům. Francie by se mohla stát terčem pokusu o útok s pomocí dronů naloženého výbušninami. Takovému útoku čelilo letiště v německém Lipsku, řekl to prezident Emmanuel Macron. Francie zatím žádné útoky tohoto typu nezažila. No a tenistka Linda Nosková vnímá páteční semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku jako odvetu za loňskou porážku ve skupinové fázi kvalifikace. Šestá hráčka světa a letošní wimbledonská šampionka by měla v týmu kapitánky Barbory Strýcové opět plnit roli jedničky. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
8: Rádio Český blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Pátek s datem 25. září pěkně utíká. Už za necelou hodinu, tady máme vlastně 12. hodinu, to znamená čas oběda. No a potom už se to sfoukne v práci a před námi prodloužený víkend, tak myslím, že se máme na co těšit. Za chvíli písnička na přání a do té doby ještě kapela Kabát, Věrka Martinová s písničkou Jak kdy a teď vzpomínka na naše mladá léta. Standa Hložek a Petr Kotfald a taky holky z naší školky. Michal je s vámi, ať se daří.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník. Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy?

0: Kapela Kabát a kdo ví jestli, no tak ne kdo ví jestli, určitě vám zahrajeme na přání.
1: Český Baník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Tak kdo pak nám napsal krásný den na Blaník, prosila bych o písničku pro sestru, která zvládla operaci kloubu na jedničku, a také všem lidem, co vás poslouchají, a chci jim vzkázat, lidičky, usmívejte se pořád a na všechny kolem, protože s Blaníkem je život krásný. No Jani, tak to jste napsala moc hezky. Zdravíme sestru, ať už brzy skáče zase přes kaluže, jak se říká, a my rozhodně posíláme jednu veselou od Věrky Špinarové.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.

0: Vašek Neckář a jeho lékořice. No, vzpomínám si, že v dětství jsme mívali ty černé lékořicové pendreky. Nevím, jestli by to dnešní děti vůbec dali do úst. Každopádně, ta černá lékořice mě inspirovala k tomu, že za hodinku vám tady prozradím taky jeden speciální pokrm, který teď mají na Ostravsku a který si velmi často dáváme k obědu. Ale vy si dejte k obědu, na co máte chuť, a já vám za chvilku pošlu taky Teresku Maškovou a Marka Lamboru, anebo Leonu Machálkovou.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
8: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
9: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
10: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.

0: Valda Matuška, já si vsadil na pár tónů. No a teď se můžeme vsadit, jestli bude v pondělí otevřeno nebo zavřeno. Co? Máme prodloužený víkend, v pondělí je svátek, připomínáme si Den české státnosti, který odkazuje k smrti svatého Václava, jednoho z prvních přemyslovců, který držel ochranu ruku nad naším státem. A bude otevřeno nebo bude zavřeno? Tak prosím vás, 28. září je zase ten den, kdy bude zavřeno. Aspoň co se týče prodejen nad 200 metrů čtverečních. Ty menší mohou mít otevřeno, ale stejně víme, že to asi tak jako neklapne. Takže si raději nakupte během víkendu, ať to zase nevypadá, jakože pomaličku se blíží konec světa. Za chvíli od nás Karel Gott a taky kapela Jelen a já vám do 12. pošlu třeba i Michala Davida.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
3: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmbraben za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
8: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Odyssey na Fiat.cz.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
11: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Rádio Český Blaník.

0: Tentokrát v podání Petra Muka kapely Šalom. Těsně před 12. a po 12. si pustíme Dalibora Jandu. Vždycky jsem to já. A taky bude jedna muzikálová Báry Basikové, Ilony Čákové a Moniky Absolonové. Ano, dámy vám sami řekli, jak se to jmenuje. A ještě Mňága až Dorp. Tak jo, tak až za chvíli. Další české písničky, které máte rádi.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Sport Film Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes vesměs oblačno až zataženo, z počátku dne pravda ještě svítilo sluníčko, ale má se to příkazit. Na severu a severovýchodě a hlavně na horách máme čekat také slabé dešťové přehánky. Teploty dnes 13 až 18 v průměru a na těch horách kolem 9. Teď další zprávy a David Račák s nimi ve studiu.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké poledne přeje David Račák. S komunikací hmyzu, hub nebo ovocných stromů až po komunikaci technologií a samotných lidí se mohou zájemci seznámit při dnešní noci vědy. Do akce, jejímž letošním tématem je právě komunikace, se zapojí přes 140 institucí po celém Česku. Cílem je zábavně přiblížit vědu veřejnosti. S blížící se zimou řeší města pomoc lidem bez domova. V Teplicích má vzniknout noclehárna, která tam dosud chybí. Radnice pro ní hledá vhodné místo a počítá s ním v rámci koncepce řešení bezdomovectví. To potvrzuje i primátor Jiří Štábl.
7: V tuto chvíli nemáme ještě konkrétně dojednanou lokalitu. Jsou tam některé možnosti, o kterých se aktuálně jedná. Jakmile bude konkrétní místo potvrzené, tak město samozřejmě bude informovat veřejnost i obyvatele v nejbližším okolí.
6: Součástí přípravy budou také pravidla provozu, spolupráce s městskou policií a návaznost na sociální služby. Obyvatelé západního pobřeží Mexika zpevňují obchody, pytly s pískem a opouštějí své domovy kvůli hurikánu Polo. Na Havaji se mezitím připravují na přívalové deště a životu nebezpečné záplavy, způsobené hurikánem Nolo. Současná série přichází v době jevu El Niño. No a hokejisté Třince budou ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost proti Vítkovicím, které naopak jako jediný účastník soutěže čekají na premiérový bodový zisk. Na programu je 6 zápasů. Napravit úterní nezdary se budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A za chvíli také jedna pozvánka, kam byste mohli vyrazit o víkendu. A když už máme tu 12. hodinu, tak za chvíli představíme jednu českou klasiku, kterou si dáváme k obědu, ovšem v netradičním kabátku. Ze všeho nejdřív Dalibor Janda, vždycky jsem to já, a s vámi je stále Michal Krusberský. Hezký poledne.
8: Všechno.

0: Jitka Molavcová, víme tak málo. 12 minut po 12. na Českém Blaníku a to je taky čas, kdy se podíváme na dálnici. Ne, nebojte se, žádná havárka. Tahle ta dálnice bude bez aut. Už zítra se totiž na D35 u Hradce Králové koná den otevřené dálnice a pozvánkou je tady samozřejmě náš dopravní expert Honza Riedl.
1: Všechny vás zvu, ale durch und durch, jo. Na den otevřené dálnice u Hradce Králové je to D35 Sadová Pletiště. To je ten úsek dálnice, který stavíme přímo od D11 směrem jako na Jičín. Tam budeme od 10 dopoledne zase otevřeme dálnici, tak jak to znáte, teď ježišmarja, už jsme se viděli mockrát, to znamená děti a cukrová vata a zmrzlina tam asi bude, jestli bude. Jo, bude hezký počasí, už jsem na to dneska koukal a párky v rohlíku zadarmo a potkáme se tam hned u Hradce Králové, jak tam stavíme. Určitě tam od 10 dopoledne přijďte všichni.
0: Ano, kdybyste dětem chtěli dát nejenom párek v rohlíku, ale ukázat, jak vypadá dálnice někdy bez aut, tak se tam rozhodně stavte. My vás zdravíme i na cesty, přejeme pevné nervy, pokud tam máte aktuálně nějaký problém a rozhodně posíláme další české písničky. Tři královny za okamžik a bude i Vašo Patejdl a Olga Záblacká. Mopedová nás čeká.
2: Rádio Český Blaník.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
0: Český blaník.
2: Nečekám, už musím jít.

0: už musím jít.
1: Olga Lounová, Brány svaté, tak písnička za námi, ale Olga Lounová dneska ještě před námi, protože ji naživo můžete samozřejmě slyšet od 4 odpoledne na Velkém náměstí v Prachaticích, kde dorazí na náš poslední letní koncert. Těšte se a za chvíli Mňágáš Dorp a taky Hanka Zagorová. Zas tu máme závěr léta. No, hezky se nám to sešlo.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
6: Už víš, co máš s tím ramenem?
7: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
6: Takže musíš zase někam jinam.
7: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
6: To bych taky potřeboval.
7: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
8: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
9: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
10: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
9: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
10: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
9: Přece Hermann.
10: Hermann. Jistota na celý život.
11: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
13: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
14: Zaostřeno na region.
15: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Praha by měla stavět 8 až 9 tisíc bytů ročně, ale ani to jejich cenu nesníží. Pomůže nám nový stavební zákon, mají Pražané kde sportovat a odpočívat a není zvyšování kapacit škol zbytečné, když klesá porodnost. Rozhovor najdete už teď na webu Hit Radio City.
16: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
17: Český plán.

0: Jana Kratochvílová jdi hned ráno, jenže my už máme odpoledne 12 hodin a 40 minut, už jste taky po obědě a nedali jste si klasický smažák a hranolky, no tak to dobře poslouchejte. Jeden kuchař ze Severní Moravy chtěl totiž ten klasický smažák trošku víc přiblížit tomu hornickému regionu a tak si vymyslel smažák v Černé Strouhance. Tu restauraci najdete ve Stonavě na Karvinsku a Honza Mikeš, to je ten kuchař, recepturu na černý smažák tají. Dokonce prý ho neprozradil ani hygieně, která tam byla. A podle lidí, co tam už byli a co se báli, že to bude hořké nebo spálené, tak ten černý smažák prý chutná výborně. Tak třeba v rámci víkendových toulek tam zavítáte. Tolik gastro okénko českého Blaníku a za chvíli Mandraže a Brouci a budou také pánové z kapely Miraj.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v Zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
10: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Český Blaník.

0: Tak tohle byla Hanka Buštíková Na konci tvého snu ve 13.00. No a po 13. Karel Zich, Není všechno paráda.
1: Není všechno paráda, co hraje.
0: Taky ochutnáme sílu starých vín, bude kapela Škvor.
1: Že věci některý jsou
0: a ještě realitní záležitost 1 plus 1 a Reddy Kirken.
1: Někde si najdu.
0: I po 13. hodině na Českém Blaníku české písničky, které máte rádi.
2: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dopoledne ještě svítilo sluníčko, teď už se nám obloha zatahuje a na severu a severovýchodě a hlavně na horách můžeme čekat občas dešťovou přehánku. Teploty příjemné 13 až 18, na horách kolem 9. S dalšími informacemi teď už je ve studiu David Račák.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje David Račák. Sněmovna v úvodním kole podpořila rozsáhlé vládní změny v pravidlech a podpoře penzijního spoření. Návrh počítá například se zvýšením podpory pro mladé klienty nebo snížením poplatků pro penzijní společnosti. Změny mají přilákat mladé lidi ke spoření na penzi. Valašsko se otevírá turistům a výletníkům. Vznikly tady nové 3 naučné stezky. Návštěvníci díky nim zjistí místní pověsti a příběhy. Kde je najdete, říká ředitel centrály cestovního ruchu východní Moravě Michal Vala.
9: V Jablunce stezka Kotáry, co pamatuju, přibližuje historii, tradice a místní pověsti. Ve Vsetíně mohou návštěvníci vyrazit po stopách významného rodáka Josefa Sousedíka. A z Pustoven do Kněhyně vede nová československá stezka, která představuje život a tradice v Beskidsko-Kysuckém pohraničí.
8: Všechny 3 trasy doplňují výlety za poznáním regionu. Papež Lev XIV. Dnes zahájí 4denní návštěvu Francie, během níž kromě Paříže zavítá také do slavného poutního místa Lourdes a rovněž do Met, kde se zúčastní mezinárodního setkání a pronese projev o důležitosti jednoty a míru v Evropě. Papež se ve Francii sejde s politiky nebo církevními představiteli. No a trenér plzeňských brankářů Matouš Kozáčik dostal za nadávky směrem k rozhodčím v duelu na Slávii stop na 2 utkání a pokutu 10 000. Disciplinární komise také potrestala Teplice a Slávii za výtržnosti fanoušků ve vzájemném utkání. Severočeši zaplatí pokutu 100 a Pražané 70 000. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Tak ještě tuto hodinku bude s vámi Michal Krusberský. Zdravím vás i 4 minuty po 13. Za chvíli Maruška Rotrová, ale teď Karel Zich od nás.

0: Jakub Smolík, až se ti jednou bude zdát. A Jakub Smolík je velkým fanouškem motorek. A musím říct, že dneska na silnicích bylo docela rušno a nedivím se, že nám trošku chcou jakože zpřísnit všechny pokuty a trošku nalít něco do hlavy. No, konkrétně, co? O jakou kampaň se jedná? To nám prozradí Radek Barkman, který je teď tady. Ahoj.
1: Pěkný den. Kampaň s názvem Normální řízení zabíjí chce působit jako varování pro řidiče, kteří jsou při jízdě až příliš suverénní. Věří si natolik, že místo sledování provozu četují s přáteli, sledují sociální sítě nebo při odbočování a předjíždění nedávají blinkr. V zásadě jde o to, že řidiči by podobné chování u druhých podle výsledku průzkumu České asociace pojišťoven považovali za nebezpečné, sami pro sebe si ho však ospravedlňují. To podporují i statistiky. Loni totiž policie evidovala přes 17 000 nehod, při nich se řidič 100% nevěnoval řízení. 346 lidí v těchto případech dokonce zemřelo. Prostřednictvím kampaně by se tak mělo zlepšit chování řidičů alespoň u čtvrtiny z nich tak, aby mohli posloužit jako vzor ostatním. Už před dvěma týdny se tak v pražských ulicích, na náměstí Jiřího z Poděbrad nebo poblíž Národního muzea objevily i krabičky z cigaret s nápisem Normální překročení rychlosti zabíjí. Spoty s řidičem, který takto zaviní nehodu, by se měly objevit i v televizi. Kampaň by měla být završena celovečerním filmem Jedna vteřina od režiséra Víta Klusáka. Pro Český Blaník, Radek Barkman.
0: Radku, děkujeme, vy buďte opatrní, protože dneska je to fakt blázinec na těch cestách. My vám rozhodně ale i do aut posíláme další české písničky. Škvor za chvíli, teď Petr Kotfalt.

0: Obyčejná holka Lucky Bílé a obyčejná holka, co by muzikál, už má za sebou premiéru. Ta proběhla 17. září v divadle Lucky Bílé a bylo samozřejmě plno. Lucka Bílá si tady střihla dvojroli, jednak Švadlenky Dáši a také pěvecké ikony Rebecky Gray. Na jevišti stanula i po boku svého syna Filipa Kratochvíla, pro kterého to byla první větší role v životě. No a pokud byste se na ten muzikál chtěli přijít do Prahy taky podívat, tak lístky se dají sehnat až na jaro příštího roku. Za chvíli ode mě Pavel Didovič a také Reddy Kirken 1+1.
1: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
7: Firma Havelka uhelné sklady. Dobrý den.
8: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
7: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
8: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
9: Hledáte práci, kde víte, proč ji děláte? Kardiologie na Bulovce, součást největšího komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Agel Třinec Podlesí, přijme všeobecné a praktické sestry, ošetřovatele a sanitáře. Čeká vás skvělý tým, přátelské prostředí a práce přímo v Praze. Nabízíme zajímavý nástupní bonus a benefity, které oceníte každý den. Ozvěte se kariera@npo.agel.cz. Těšíme se na vás.
10: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
11: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
13: Rádio Český Blaník.

0: Tolik Karel Gott s písničkou Co jsi jen zač, tak já jsem Michal Krusberský, pro dnešek se s vámi přátelé loučím, užijte si prodloužený víkend, který je před námi, počasí má být pohodové, podzimní, tak vyražte někam do přírody ještě dokud to jde, no a za okamžik už tady bude kolegyně Veronika, já se na vás těším jako vždy v úterý po 13. hodině a za chvíli ode mě tak je ještě Hanka Zagorová a Petr Rezek a nebo Petra Janů.
1: Půjdeme na Sněžku?
2: Já chci hlavně na kolo.
3: A co ta herní krajina?
1: Jo, a taky chceme na Bobovku.
2: Babavku, babavku, babavku.
3: To nemůžem dneska všechno stihnout.
4: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
3: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
5: Nákupy v onlineshop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kachnu chlazenou 1 kg za 69,90 pouze v pátek a jablko Gala Česká farma 1 kg za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Umělá inteligence ruší pracovní místa.
9: Tuhle práci

0: vzdělání a ideálně i praxi v oboru? Přidej se k nám. Kontaktuj nás na dpp.jobs.cz.
1: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto-štěpánek.cz.
4: Ani hnout, máme tu případ.
5: Ségra, co se stalo?
4: Po celé chodbě jsou šlápoty.
6: Tak kdo si neočistil boty?
5: Já si je neočistil.
7: No, já taky ne.
4: Já vlastně taky ne.
6: A proč?
4: Protože nemáme pořádnou rohožku.
7: Jo, to by mohlo být ono.
4: Takže případ vyřešen.
8: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
9: Otři nožku o rohošku.
8: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Rádio Český Blaník.

0: To byli Krištof a Šňůry. Já si myslím, že všichni fanoušci kapely Krištof už se těší, až zase vyjedou na Šňůru, až budou koncertovat. No a dočkáte se už při příležitosti oslavy 50. Richarda Krajče, ale to bude až za rok a o tom si ještě párkrát povíme. Do té doby si tady budeme hrát české písničky, které máte rádi, a tak vám už za chviličku nabídnu třeba Blue Effect. Taky Lucku Vondráčkovou, Ty jsi ten nej. No, ty jsi ten nej. Bude tu i Franta Nedvěd, Skládanka.
1: Tak od dneška vím, jak zavíráš oči, když pusu ti dávám, jak otáčíš hlavu.
0: Tak to byla jenom malá ochutnávka toho, co vám tady budu nabízet mezi 14. a 15. hodinou. No a začneme s právami a taky počasím.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak to vypadá, že ten svatý Petr si s námi pěkně zahrává. Chvilku máte pocit, že je vám teplo a zajde sluníčko a v tu chvíli si říkáte, že je zima a že by to možná bylo i na čepici. Tak se pojďme podívat, jaké nás čeká počasí. Dnes se toho už příliš nezmění. Očekávejte, že maximálně naměříme do 18 stupňů Celsia, ale zítra už je víkend. Vlastně začíná pro mnohé prodloužený víkend a tak vás jistě potěší fakt, že zítra bude krásně. Očekává se až 22 stupňů Celsia. S tím, že většinou bude jasno až polojasno, jen z počátku dne ojedinělé mlhy, takže řidiči, dávejte pozor. Za chvilku zprávy a pak další české písničky tady u nás na Českém Blaníku.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Hezké odpoledne přeje David Račák. Policie i strážníci by měli podle skupiny senátorů získat pravomoc vykázat z veřejného prostranství až na 24 hodin ty, kdo závažně narušují veřejný pořádek. Změnu by mohla přinést novela zákonů o policii, o přestupcích a trestního zákoníku. Tento týden jí předložili 20 senátorů. Dneska se koná Noc vědy. Popularizační akce proběhne ve více než 75 městech a obcích, a to ve školách, muzeích, hvězdárnách, planetáriích nebo science centrech. Co lidem nabídne, říká národní koordinátor Noci vědy Ondřej Martínek.
1: Noc vědy nabídne od 17 hodin do 22, někde až do půlnoci, interaktivní zábavu pro celou rodinu. Cílem této akce je popularizovat vědu, přiblížit ji nejenom dospělým, ale taky dětem, seniorům. V podstatě každá cílová skupina si najde svůj program, ať už jsou to workshopy, pokusy, přednášky, filmové projekce nebo divadelní představení.
0: Naprostá většina akcí je přístupná zdarma a bez předchozí registrace. Stát vybral v srpnu na mýtném více než 1,5 miliardy korun, meziročně o 5% více. Od začátku roku se na mýtném vybralo přes 13 miliard, což je proti loňsku o 5,2% více. Většinu částky zaplatila vozidla nad 3,5 tuny za jízdu na dálnici. No a české tenistky vedou v semifinále poháru Billie Jean Kingové nad Španělskem 1-0 na zápasy. První bod na tvrdém povrchu v Šenčenu vybojovala pro tým kapitánky Barbory Strýcové Karolína Muchová, která porazila Jessiku Bouzasovou ve dvou setech. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Posloucháte Český Blaník, krásné odpoledne vám přeje Veronika Rážová, 14 hodin a 4 minuty téměř. No a za chviličku už vám prozradím, kde si dnes můžete užít skvělou hudbu, skvělou českou hudbu naživo. Tak zůstávejte s námi, teď už Michal David, Nenapovídej.

0: hrůzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.

0: Koncerty
1: Rádia Blaník.
2: A že jich bylo a jeden lepší než druhý, no a bývá to tak, teď už je před námi ten poslední, co poslední, poslední letošní, takhle to říkejme. No a vy máte šanci být u toho. A kdy? No přece už dneska. Začínáme zanedlouho ve 4 odpoledne na Velkém náměstí v Prachaticích, takže tam byste dnes odpoledne měli být. Počasí nám vyjde, to je zajištěné, toho se nebojte. Příjemných 18 stupňů v maximech, to jistí. No a co to jistí taky, tak to jsou skvělé písničky třeba v podání Petra Koláře. Jsem sám jako stín. Optimismu dodá Olga Lounová. Co na tom, jaký je plán, kolik let ještě tu mám. A užijte si určitě i Čechomor. Vystoupí i naše blanická kapela a to všechno, všechno bez vstupného. Tedy ani tentokrát nepotřebujete žádnou vstupenku. Tyto koncerty jsou zkrátka a dobře takovým dárkem pro vás. Děkujeme za přízeň, za poslech našeho rádia a Rádia Blaník samozřejmě. No a co vás může ještě potěšit je fakt, že si domů můžete odnést sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. A třeba to budete vy, komu už brzy donese 100 000 korun.
0: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
1: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
2: A teď si pojďme připomenout, že na koncertě bude Petr Kolář. No a právě teď si ho dáme i tady u nás na Českém Blaníku. Písnička Vyznání. Tak krásné odpoledne.

0: Úžasná písnička Atlantida v podání Mackyho Žbirky na Českém Blaníku. Za chviličku už bude 14:30. My pokračujeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi, a pokud máte rádi taky rekordy, tak zůstávejte s námi, protože za pár okamžiků přijde Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit a zase pro nás má jednu lahůdku.
1: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
2: A já si dám steak.
1: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. Profi-terasy.cz

0: Se Sedlčany, Alibor Pospíšil, Autodoprava, Zemní práce, Demolice.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
2: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
3: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: České písničky, které máte rádi.
8: Na Českém hlavě. Na Českém hlavě.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byl František Nedvěd a krásná písnička Skládanka. 14 hodin 41 minut k tomu. Já jsem vám slibovala, že tu budeme mít naší obvyklou milou návštěvu z Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit, tedy Pepína Vaňka s dalším kouskem, tak pojďme na to.
1: Co Čech, to rekord.
0: A tentokrát určitě potěším všechny fanoušky elektromobilů. No co já, Pepíno Vaněk je potěší.
2: Dá se elektromobilem dojet co nejvíc na sever? Dá. Marek Tomíšek dokázal s elektromobilem dojet až na nejsevernější místo, na Nordkap. Překročil přitom 22 rovnoběžek a za 9 dní cesty urazil 4137 kilometrů. Venkovní teplota klesala až k minus 23 stupňům. Dobíjel 21krát a ten jeho výkon jsme zapsali do České knihy rekordů.
0: To je ale slušný výkon, tak my gratulujeme, Pepíno, tobě děkujeme a pokračujeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
4: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
5: Vy, vykat a vidon, vidra.
4: A vidon?
5: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
6: Ty má maminka.
5: No prostě všechno na jednom místě.
7: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
8: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Pozor, pozor! AA auto s nejvýhodnějším financováním už 5x v Praze.
13: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
12: A auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
13: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
15: Červené listí padá k nohám, mlha se zvedá z rybníků, šumění stromů, zurčení vody a zvuk ptáku nad hlavou. Lesy ukrývají ďáblovu prdel a když vás dohoní déšť, pohltí vás Rattlanštejn nebo pohádková červená lhota. Tady se dotknete divočiny a podzim chutná po dobrodružství. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
16: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
17: Vytvořeno s použitím AI.
18: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Na rádiu Český Blaník.

0: Tak to byly Činasky a Hlavolam na Českém Blaníku. Za pár vteřin to bude 15. hodina a za pár minut třeba Aneta Langerová. Nebo taky kapela Lucie a Panic. Jsem skoro Panic. A nebo Miraj, Vedle tebe usíná. Za chvilku zprávy a ještě předtím počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak pojďme si říct, že dnešek se vydařil a zítřek bude ještě vydařenější, takže víkend před námi a den, kdy bude 22 stupňů Celsia také, tedy zítra. Očekávejte polojasnou až jasnou oblohu jen z počátku dne ojedinělé mlhy, takže hlavně řidiči, buďte na sebe opatrní. No a pokud jste zvědaví, jaké že to bude pozítří, jestli se podaří i neděle, no tak to víte, že ano. I v neděli se očekává až 22 stupňů Celsia většinou s polojasnou oblohou.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
5: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Úmrtí na železnici ubývá. Od začátku letošního roku došlo na kolejích k nejmenšímu počtu tragických nehod za posledních 5 let. Nicméně i tak, ale na železnici umírá víc než 200 lidí za rok. V prevenci se tak přidává už teď. Některé přejezdy hlídá policie a zásady bezpečného chování na kolejích by měly být i ve školní výuce. Na tuto neděli připadá Světový den cestovního ruchu. Podle ředitelky Czech Tourism Terezy Hofmanové je důležité toto odvětví, které je nezbytnou součástí ekonomiky, dál rozvíjet.
7: Potenciál cestovního ruchu si v agentuře Czech Tourism plně uvědomujeme a pracujeme s ním v naší strategii na období 2026 až 2030. Chceme, aby hosté zůstávali déle, poznávali celé Česko a přijížděli také mimo hlavní sezónu.
6: Delší pobyty a rovnoměrnější rozložení návštěvnosti přinášejí větší užitek místním podnikatelům, komunitám i lidem, kteří v regionech žijí. Na Jitrovníku u Šluknova na Děčínsku se zítra otevře nová rozhledna. 31 metrů vysoká konstrukce vyrostla na místě původní dřevěné věže z konce 19. století. Po otevření půjde o nejsevernější rozhlednu v Česku. Za dobrého počasí odtud lidé dohlédnou na Sněžku i na Klínovec. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na světovém šampionátu ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Na trůnu vystřídal Jiřího Prskavce, který kvůli dvousekundové penalizaci za dotek skončil 4. Třetí český zástupce ve finále Jan Bárta obsadil 8. místo. Tolik zprávy, pěkný den.
1: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné odpoledne, 15. hodina odbyla, je s vámi Veronika Rážová, za chviličku tu budou 3 ve 3, ale ještě předtím Aneta Langerová, Pavel Novák nebo Vašek Neckář, Křídla iluzí.

0: kolem je cvok. Čtyři hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.

Lásko, jsi pro mne vším, lásko, má luční studánka, růže i sasanka, jedině ty. Lásko, nikdo než ty, lásko, jsi pro mne vším, lásko, milá jak písnička, čilá jak jeřička,

0: Český Blaník.
1: 3 ve 3. Posloucháte Český Blaník a jsou tu 3 ve 3, tedy 3 písničky, které v názvu pojí jedno slovo. A tentokrát možná, že potěšíme všechny milovníky automobilů. Tím slovem je totiž vůz. Jako první nám zaspívá Helena Vondráčková svou písničku Mám nový vůz. Poprvé jste ji mohli slyšet už v roce 1987. Jedná se o českou cover verzi písničky I Wanna Dance With Somebody od Whitney Houston, což určitě poznáte, jakmile začne písnička hrát. Druhou písní je pak Maruška Rotrová a ten vůz už jel. Tahle krásná písnička vyšla v roce 1982. No a do třetice konečně pán a tím je Jiří Korn. V roce 1981 naspíval písničku Vůz jede dál. Původním názvem An American Dream od Rodneyho Crowla. Tak já si myslím, že budete spokojeni se všemi třemi písničkami. Nakonec poslechněte si to sami a myslím si, že mi dáte za pravdu. Helena Vondráčková, Marie Rotrová a Jiří Korn. Tak to jsou 3 ve 3 na Českém Blaníku.
2: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Vůz jede dál, Jiří Korn, my taky jedeme dál. Tohle byly 3 ve 3 na Českém Vlaníku a před námi jsou ne 3, ale daleko víc písniček těch českých, které máte rádi. Za chvilku nabídnu Miraje, Petra Nováka anebo kapelu Lucie. Tak hezký poslech a krásné odpoledne.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz. Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
7: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
8: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
9: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hermann.cz.
9: Hermann. Jistota na celý život.
10: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
11: Český Blaník.
12: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
13: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
11: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.

vždyť jich znám tuny moderních slečen za čtyři runy. Byl bych jim vděčen, derník slečen.

zmizela, zmizela jako laň lesa v hnízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

čekají vagóny. Pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářský triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Tak to je Čechomor s Jaromírem Nohavicou a kometa Čechomor. A víte, kde bude Čechomor dneska? Už velice brzy, no přeci v Prachaticích. Právě tam vystoupí v rámci dalšího letního koncertu. Stejně jako Petr Kolář, stejně jako Olga Lounová. A my máme aktuální informace od našich kolegů, kteří jsou na místě, že momentálně je tam 18 stupňů. Je tam už téměř plno, takže doraste na velké náměstí, kde se to všechno koná, kde vystoupí Petr Kolář, Olga Lounová, Čechomor, Blanická kapela a to všechno bez poplatku. Takže vyrazte a užijte si to.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Slyšte poddaní. Tady je váš král Karel IV. Přijměte pozvání na karlštejnské vinobraní. Na hradě Karlštejně i v Podhradí vás čeká historický královský průvod, kejklíři, hudebníci, ohnivá show, i skvělý burčák a dobré víno. Karlštejnské vinobraní už tuto sobotu a neděli na Karlštejně. Mediálním partnerem akce je Rádio Blaník.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
9: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Tak to byl Hurikán Dalibor Janda na českém Blaníku. No a před námi už jsou další písničky, ty české, které máte rádi. 16. hodina je tady a tak nahlédneme do hodiny další, kterou taky naplníme českými písničkami. A dáme si třeba Buty. Pokud máte rádi Ivetu Bartošovou, tak na to můžeme zavzpomínat s písničkou Dej mi ruku.

0: a dorazí i slečna Závist a s ní i Arakain s Alešem Brichtou.
1: Válí, když je kdokoliv, zvěstím se vším cokoliv, co zrovna nemám já radši, ať sama nemám nic.
0: Tak pokud máte plány na víkend, nebo pokud ještě plány nemáte a přemýšlíte, jaké že bude počasí a bude to stát za to, tak já vám můžu říct, že rozhodně bude.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: To, že dnešek je vydařený, tak o tom není řeč, ale podívejte se na to, jak bude v sobotu a v neděli. No prostě krásně. Očekávejte, že během zítřejšího dne naměříme až 22 stupňů Celsia. Většinou bude jasno až polojasno. Polojasná obloha místy také jasná bude i v neděli, kdy naměříme 18 až 22 stupňů. Pozor si dávejte po oba dny akorát na ranní mlhy, a to zvlášť, pokud se dáte za volant. Už za chviličku tu budou zprávy s Eliškou a po nich další české písničky na Českém Blaníku.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
6: Pila Smrčiny hlásí. Zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny. Topte bez dřiny. Pilasmrčiny.cz.

0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Senát se bude zabývat novelou, která pomůže dobrovolným hasičům. Ti, kteří se zúčastní alespoň jednoho zásahu ročně, by si díky ní mohli zvýšit nezdanitelný základ daně z příjmu o 10 000 korun ročně. Novelu navrhl senátor Tomáš Třetina. Senát by mohl řešit příští týden. O prodlouženém víkendu nepojede pražské metro C. Omezení bude v úseku Pražské povstání a Chodov. Jaký je důvod, vysvětluje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
1: Dopravní podnik vymění v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem dalších 460 původních dřevěných pražců za nové betonové. Do plného provozu se metro na lince C vrátí od úterý 29. září od ranního výjezdu.
0: Cestující mohou po dobu omezení využít náhradní autobusovou dopravu XC. A u tématu zůstaneme. Lidé mají poslední možnost si před prodlouženým víkendem nakoupit. Na pondělí 28. září připadá Den české státnosti a ten je jedním ze státních svátků, kdy mají obchody omezenou prodejní dobu. Ty nad 200 metrů čtverečních budou zavřené. Výjimku mají vybrané obchody na nádražích nebo letištích, čerpací stanice nebo lékárny. České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále dneska porazili Španělsko 2-0 na zápasy. Rozhodující bod získala wimbledonská šampionka Linda Nosková. V boji o titul narazí výběr kapitánky Barbory Strýcové v neděli buď na Ukrajinu, nebo na obhájkyně titulu z Itálie. Tolik zprávy, hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Přeju vám krásné odpoledne s Českým Blaníkem, 5 minut po 16:00, to je aktuální čas, je s vámi Veronika Rážová, za chviličku tu bude písnička dne a do té doby Jiří Schellinger, Karel Černoch s Filipem Brabcem nebo Buty.

0: Deníku. Je tu čas na to, abychom poodhalili pozadí jedné krásné písničky, kterou si už za chviličku na Českém Blaníku zahrajeme. Bude to písnička od Arakainu a Aleše Brichty. Slečna závist. No a nás velice zajímalo, kde se vlastně vzala, odkud přišla. A na to jsme se zeptali samotného Aleše Brichty.
1: Slečna závist, ta přišla vlastně rok na to, kdy jsme se rozhodli s Arakainem, že vyšla moje solovka, že další deska Arakainu bude až řádově za nějaký další rok nebo dva, takže bychom to mohli nějak překlenout a napadlo nás, že bychom mohli vzdát hold vlastně té muzice, kterou každý jednotlivý z té kapely prostě poslouchal, na čem jsme vyrůstali. Tak každý přišel s nějakým návrhem a dali jsme z toho dohromady 8 písniček, které jsme ze srandy nahráli. Říkali jsme, že si z toho firma vybere a vyjde z toho třeba 2 nebo 3 písničkový EPčko. No a dopadlo to tím stylem, že vlastně vzali všech těch 8 věcí, byť to nebylo nějak dlouhý, a prostě vydali to jako regulární album, takže vyšly legendy. No a Slečna závist, jakožto starý Uriah Heep, to je vlastně taky nějaký 69. rok, kdy to Ken Hensley natočil na album Salisbury, tak vlastně je asi stejný období a stejný základy, jako je ta Dívka s prdlama ve vlasech. Takže vidět, že ten přelom toho 69. 70. byl asi hodně plodný i v rámci celosvětové muziky.
0: Tak jsme rádi, že se to týká i České republiky a že Aleš Brichta s Arakainem tuhle krásnou písničku nahráli. Písnička dne na Českém Blaníku.

0: Tak to byl Jiří Schellinger, Perpetuum mobile na Českém Blaníku. Podívali jste se už dneska na naše sociální sítě? Pokud ne, tak to určitě udělejte. Najdete nás tam jako Český Blaník a zase tam pro vás máme, řekla bych, docela trefný a vtipný obsah. Tak mrkněte na to, podívejte se i na starší příspěvky, protože je tam spousta zajímavých informací, perliček a řekla bych i někdy neznámých faktů o interpretech, které si tady u nás na Českém Blaníku hrajeme. Tak si to nenechte ujít, Český Blaník na Instagramu i na Facebooku. Sledujte nás.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v Zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
12: Zaostřeno na region.
13: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Praha by měla stavět 8 až 9 tisíc bytů ročně, ale ani to jejich cenu nesníží. Pomůže nám nový stavební zákon, mají Pražané kde sportovat a odpočívat a není zvyšování kapacit škol zbytečné, když klesá porodnost. Rozhovor najdete už teď na webu Hitradia City.
14: Radio Český Blaník.
15: To je i Pavel Bobek.

0: Radio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Radio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

0: horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim s českým Blaníkem.
2: Čas lidí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Eldorado Valdemara Matušky na Českém Blaníku. Tak pokud vy hledáte zase nějakou písničku, kterou jste třeba dlouho neslyšeli a chtěli byste ji slyšet, tak nemusíte hledat. Stačí, když si o ní napíšete na číslo 720 8363 07. Písnička na přání tu bude za půl hodiny a já vám můžu slíbit, že ten z vás, kdo mi o ní napíše jako první, tak ji prostě bude mít. Samozřejmě pokud tu písničku, kterou si vyberete, tady u nás na Českém Blaníku máme a jakože určitě máme. No a máte ještě druhou možnost využít taky WhatsAppové aplikace a tam mi můžete nahrát i hlasovou zprávu. A musím říct, že hlasovky mám ještě o něco radši, protože vás pak můžu tak, jak mi to nahrajete, pustit do vysílání a já si myslím, že to má daleko větší grády. Tak zkuste to 720 8363 07.
1: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
2: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
5: Nyní i jako audiokniha.
6: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
7: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
8: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
7: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
8: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
7: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
8: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Urize na Fiat.cz.
10: Rádio Český Blaník.

0: nebudí.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
2: Středověk neskončil, středověk trvá.
3: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
4: Život je krásný, je na konci světa, ve Šmírce básní ta nejhezčí věta.
1: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
1: Rádio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: Posloucháte Český Blaník a pokud máte rádi české písničky, tak právě tahle tu bude znít v příští hodině. Michal Tučný. Těšit se můžete ale i na diamanty Terezy Kernblové. Dáme si taky, a nebude to poslední z krásných písniček, které tu zazní, i Petra Muka. A pozor, pozor, jedna písnička to bude podle vás, tedy přímo dle vašeho gusta, tak si na ní počkejte.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že nás čeká krásný víkend. Je to tak, až 22 stupňů naměříme jak v sobotu, tak i v neděli. K tomu má být jasná nebo polojasná obloha, takže pokud máte možnost vyrazit někam ven, určitě to udělejte. A k tomu laďte Český Blaník. Už za chviličku zprávy a po nich další české písničky.
2: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmrahmen za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Policie se zaměřila na chování řidičů kamionů na dálnicích. Na D8 nedaleko Ústí nad Labem kontrolovali třeba to, jestli se šoféři správně zařazují z připojovacího pruhu nebo dostatečně věnují pozornost řízení. V kontrolách pomáhaly drony, které umožňují pořídit důkazy, aniž by si jich řidiči všimli. Ředitel Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy uvažuje o rezignaci. A to poté, co po konzumaci jídla ze školní kuchyně mají stovky lidí zdravotní potíže. Mezi strávníky je už 363 nemocných, 50 lidí bylo od pondělka hospitalizováno. U 22 laboratoř potvrdila salmonelózu. Hygienici oznámili, že škola vařila z prošlých vajec. Případ prověřuje policie. Opavský hokej se vrací domů. Klub HC Slezan se po více než 3leté rekonstrukci stadionu pochvaluje hlavně nové zázemí pro hráče a mládež. Řekl to mluvčí města Roman Konečný.
5: Rekonstrukce začala v květnu 2023. Město dokončené dílo převzalo na konci letošního června a během leta se stadion připravoval na zahájení provozu. Stavba spojila zachovanou historickou ocelovou konstrukci a zastřešení s novými tribunami, moderními technologiemi a výrazně komfortnějším zázemím.
0: Otevření večer vyvrcholí domácím utkáním Slezanu proti HC Bobři Valašské Meziříčí. Volkswagen svolá asi 4 miliony aut po celém světě, a to včetně více než milionu automobilů Škoda. Důvodem jsou možné problémy s řízením. S odvoláním na své zdroje o tom napsala německá média. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
1: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné odpoledne, 17 hodin a 5 minut k tomu a před námi Michal Tučný, Hanka Heigerová a nebo taky Turbo. Díky, já jdu dál na Českém Blaníku.

0: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
1: Každý všední den hned několikrát denně plníme vaše písničkové přání a tentokrát to bude stejné. Číslo 728-36-307 je tu pro vaše písničková přání. Takže vy máte možnost buď to psát, anebo taky nahrávat hlasové zprávy, jako třeba
2: no,
1: Jirka.
2: Samozřejmě náš nejskvělejší český Blaníček, zdravý, skvělej český Jirka ze Suchovršic. Já bych hrozně rád poprosil kabáty v pekle sudy válej, protože v 17 hodin 30 minut začíná další extralogový hokejový zápas, kde naše Dynamo hraje v Mladý Boleslavi. Také písničku věnuju nám všem, co se těšíme samozřejmě na tento víkend na vašem rádiu Blaník, kde bude pan Nedvěd mít 80. narozeniny. Takže jestli poslouchá, tak přeju ještě jednou všechno nejlepší. Hlavně to štěstí, zdraví, lásky, elánu, stálý úsměv na tváři a plno ještě dalších krásných písniček. A samozřejmě nám všem přeju pohodový víkend. Děkuji, Jirka, mějte se, jste skvělí, ahojti.
1: Tak Jirko, my děkujeme, to bylo krásné přání, krásný výběr písničky a tedy ten přehled o sportu, o tom, co se kde děje, no a hlavně na našich rádiích, tak to chválím a velice. Tak tady už jsou kabáti v pekle, sudy válej. Tak hezký prodloužený víkend.
0: Písnička na přání. Na

0: Tereza Kendlová tato rozhodně nevzdává, naopak se jí podařilo téměř vyprodat Fórum Karlín. Už v sobotu 10.10. tam bude velký koncert Terezy Kendlové a vy pořád ještě máte šanci být u toho. Těch posledních lístků, a když říkám posledních, tak tím myslím opravdu, že jich je jenom pár. Takže pozor na to, pokud máte chuť vyrazit na koncert Terezy Kendlové, pokud máte čas, tak si ten čas udělejte, i pokud ho možná nemáte, protože Tereska slibuje, že to bude show taková, kterou Fórum Karlín ještě nevidělo. Nakonec o tom se můžete přesvědčit i na jejich sociálních sítích, kde to sama říká. No a ještě prozradím, že lístky, které jsou ještě k mání, jsou tedy pouze na stání. Takže stání u pódia už je vyprodáno, VIP meet and greet také, galerie taky tak, no ale pořád máte šanci stát na nějakém pěkném místě, kde to všechno uvidíte, uslyšíte a užijete si to. Takže 10.10. Tereza Kendlová, no a za chvilku tady u nás další české písničky, které máte rádi.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
2: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
7: A já si dám steak.
6: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v Zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
12: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Český blaník.
17: Český blaník.

0: koncerty
1: Rádia Blaník. Posloucháte Český Blaník a my se teď budeme věnovat koncertu, který právě teď aktuálně probíhá v Prachaticích. Je to poslední letní koncert tohoto roku, takže máte poslední možnost v tomto roce si ještě to léto aspoň trošičku připomenout. No nakonec vlastně jak tam teď je v těch Prachaticích, to nám řekne náš milý kolega Jirka Frelich, který tam aktuálně je.
2: Tak teď je příjemně 18 stupňů. No a skvělá atmosféra, jsou tady usměvaví lidi, blaničtí posluchači, tady můžou vyhrát 7,5-kilovou šunku od Leka, můžou si vzít ty naše blanické samolepky s Centropolem a soutěžit s námi o peníze. Ve hře je právě těch 100 000 korun jako hlavní výhra, co se týká samolepek. Můžete tady soutěžit s Hanáckou, ale hlavně ty písničky a ta atmosféra, to je tak krásné náměstí, no to je prostě paráda.
1: Tak pokud tam ještě náhodou třeba nejste, tak pozor, pořád máte dost času na to tam dorazit, protože koncert momentálně probíhá. Aktuálně zpívá Petr Kolář, ale to rozhodně není všechno, protože vystoupí i Olga Lounová a nakonec i skupina Čechomor. Tak si to nenechte ujít a ještě doplním, že je to na velkém náměstí v Prachaticích. To pokud byste náhodou podle zvuku to neodhadli, tak abyste věděli, kam si to namířit. Takže letní koncert v Prachaticích právě teď. Aktuální zprávy jsme měli od Jirky Frelicha. My moc děkujeme, Jirko, a jedeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
11: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
12: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
13: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
14: Pozor, pozor! A auto už pětkrát v Praze.
15: Ano, přesně tak. A auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
14: A auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
15: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
17: Kráva, kráva, kapr, kapr.
18: Kapr, kapr, husa, husa.
19: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
4: Kruta, kruta, tch.
20: Tchos!
21: Nech toho a pojď.
20: Tchos.
22: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem, proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně ji ojete. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz
23: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
24: Český Blaník.

0: Život být stále mlád na Českém Vlaníku. Je to 18. hodina zcela přesně a já už tu pro vás chystám písničky, které tu budou znít mezi 18. a 19. jako třeba Krištof. Bude tu jejich srdce. Přijdou si na své, ale i milovníci kapely Miraj chci tančit. Já chci tančit zimou i létem, projít bez starostí, celým živým světem, večer být víno. A dáme si i jednu písničku od Věry Martinové, Toulavý džíny. Teď místo tvých slov a bude tu ještě mnohem víc dalších českých písniček, které máte rádi. Ještě předtím ale zprávy a taky počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak čekejte, že víkend bude skutečně vydařený. Já věřím, že i co se vašeho programu týče, ale můžu vám říct, že meteorologové slibují alespoň krásné počasí. 22 stupňů v maximech a většinou polojasno nebo jasno. A to bude platit po oba dny, tedy jak sobota, tak neděle by měly být krásnými dny, kdy se dočkáme sluníčka. No a k tomu českých písniček tady u nás na Českém Blaníku.
2: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
3: Tak já jdu, miláčku.
4: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
3: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
4: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
3: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
4: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
5: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.

0: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. K druhému opozičnímu pokusu o svržení vlády se poslanci sejdou v úterý odpoledne, tedy 10 dnů před obecními a senátními volbami. Kabinet Andreje Babiše nicméně i nynějšímu druhému pokusu o vyslovení nedůvěry s největší pravděpodobností odolá. Ostravští celníci zabavili nevhodně přepravovaný kebab. Maso našli při srpnových a zářijových kontrolách na Karvinsku a Olomoucku. Během dvou kontrol našli v polské dodávce a jednom osobním autě více než 600 kilo masa. To bylo přepravováno bez chlazení. Začala Noc vědy. Popularizační akce proběhne ve více než 75 městech a obcích. A to ve školách, muzeích, hvězdárnách nebo planetáriích. Co lidem nabídne, ví národní koordinátor akce Ondřej Martínek.
1: Noc vědy nabídne od 17 hodin do 22, někde až do půlnoci, interaktivní zábavu pro celou rodinu. Cílem této akce je popularizovat vědu, přiblížit ji nejenom dospělým, ale taky dětem, seniorům. V podstatě každá cílová skupina si najde svůj program, ať už jsou to workshopy, pokusy, přednášky, filmové projekce nebo divadelní představení.
0: A naprostá většina akcí je přístupná zdarma a bez předchozí registrace. Čeští fotbalisté vstoupí do nové éry. Nároďák čeká první zápas pod španělským trenérem Santi Deniou a půjde o ostrou premiéru. Mužstvo rozehraje elitní divizi A Ligy národů. Zítra ve 8:45 večer nastoupí doma v Edenu proti Chorvatsku. Kapitánem reprezentace zůstává Ladislav Krejčí. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Posloucháte Český Blaník a my otevíráme další hodinu, kterou naplníme českými písničkami, které máte rádi. Hanka Zagorová, Standa Holžeka, Petr Kotwald, Petr Spálený a nebo taky Lucka Bílá. Ještě předtím Marek Ztracený na Českém Blaníku. Tak hezký poslech a krásný večer.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
2: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
3: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče autobusů a tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené. Máš řidičák, ideálně Dčko, ale může být i Bčko nebo Cčko. Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
4: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion-prague.cz.
5: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
6: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
8: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český Blaník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
4: Ani hnout, máme tu případ.
5: Ségra, co se stalo?
4: Po celé chodbě jsou šlápoty.
6: Tak kdo si neočistil boty?
5: Já si je neočistil.
7: No, já taky ne.
4: Já vlastně taky ne.
6: A proč?
4: Protože nemáme pořádnou rohošku.
7: Jo, to by mohlo být ono.
4: Takže případ vyřešen.
8: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
9: Otři nožku o rohošku.
8: Gapa.cz. Rohošky pro každého.

0: Rádio Český Blaník.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříš.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: České písničky, které máte rádi.
5: Na rádiu Český Blaník.

Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz

0: Prohrávej mužik.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači
5: a také v digitální síti DAB.
4: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
5: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
4: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz. Český Blaník.
5: To je Blaníček.

0: Český Blaník.
1: Až jednou

0: Rádio Český Blaník.
1: Profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.

Já někdy sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné.

0: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
1: La Tropical!
0: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
1: Yesom!
0: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak,

0: prachy. Si.
1: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
2: To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
3: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
2: Tři ve tři
3: na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
3: Sport Film Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Katie Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.

0: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
1: Jsme Český Blaník.
2: A najdete nás i na síti všech sítí.
1: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
2: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz
1: Český Blaník.
2: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
3: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
1: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Český Blaník.
2: To je i Marta.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
2: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Na Českém hlavě.

0: bit.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Rádio Český Blaník.
3: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
4: Asi chází do mě žít nebo stát, tanší bílíška vaší je můj pán.
2: Písničky, na kterých jsme

0: vámi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český blend.
0: České písničky, které máte rádi. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český blend.

0: já už to pojede.
1: Tak tedy dobře, tak ve jménu boží.
0: No pořádně za to vente. 3, 2.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
3: Český Blaník.

Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.

0: písničky, které dobře znáte.
1: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
0: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
1: Český Blaník. V digitální síti DAB
0: i na webu radioblaník.cz.
1: Rádio Český Blaník.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože už od vás nikdy neodejdu.